0: Dneska kvíc.
1: Moja žena vozí kostrila.
2: Kaj je tako chytro?
1: Ne, vsake toliko časa, kamu darí.